0: dvojde. Omilený. Dvojde omilený hitový.
1: Hey, this is Rihanna.
0: What?
2: Kanál 77.